0: Medic 44, Sister Central for traffic collision at the vehicle, pit stop.
1: 24, 54 Willows Road, respond to traffic.
0: Medic 44, Sister Central for traffic collision at the vehicle, pit stop.
1: 54, 54
0: Willows Road, respond to traffic.
1: Go for 62. You can cancel.
0: Copy.
1: 24, 24, 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24